0: start. Take any fresh steps or watch it all fall. Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
0: Druhá polovina letních prázdnin sebou přináší další porci nové muziky a my si ji představíme v srpnovém Playlist Music. Vítejte u jeho poslechu.
6: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt Reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce. Značku

0: Americká rocková kapela Daughtry letos slaví 20 let od svého průlomového debutu a při té příležitosti připravila speciální výroční album s názvem There and Back Again. Tentokrát ale nejde o kolekci nových skladeb. Chris Daughtry a jeho spoluhráči se rozhodli vrátit ke svým největším hitům a znovu je natočit s dnešním zvukem, zkušenostmi a modernější produkcí. Na albu najdete 11 nových verzí písní, které kapelu proslavily po celém světě. Nechybí It's Not Over, Home, Over You, No Surprise, September nebo Life After You. Většina skladeb pochází z multiplatinového debutu z roku 2006, který tehdy odstartoval jednu z nejúspěšnějších rockových kariér nové generace. Výsledkem není nostalgická vzpomínka, ale poctivě přepracovaná kolekce, která ukazuje, jak se kapela za 2 desetiletí hudebně posunula, aniž by přišla o svůj charakteristický zvuk. A z výročního alba There and Back Again si teď připomeneme vůbec největší hit kapely Daughtry, It's Not Over.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: Co byste fakt měli slyšet?
1: Fakt měli slyšet.
0: Playlist Music. Nová hudební alba.
2: Playlist Music.
3: Po 7 letech se hlásí o slovo také američtí hardrockoví veteráni Tesla a tentokrát přicházejí s albem, které je návratem ke kořenům. Novinka se jmenuje Homage a už samotný název napovídá, že jde o poctu hudbě, na které členové kapely vyrůstali. Album vyšlo 17. července. Tesla se vrací do doby, kdy ještě hrála po barech v Kalifornii převzaté skladby a sbírala první zkušenosti. Na nové desce proto najdeme pečlivě vybrané klasiky, které kapela přepracovala do svého typického hardrockového stylu. Nechybí chraplavý hlas Jeffa Kejta, výrazné kytary ani bluesové a soulové vlivy, které byly pro Teslu vždycky tak charakteristické. První ochutnávkou se stala nová verze skladby I Love You, původně od Climax Blues Band, a protože práce na albu muzikanty znovu nakopla, přidali jednu zcela novou autorskou píseň s názvem Never Alone. Ta potvrzuje, že Tesla má i po více než 4 desetiletích stále co nabídnout. Pokud máte tedy rádi poctivý hard rock bez zbytečných příkras, tak tohle album rozhodně stojí za pozornost. A teď už si pojďme jednu skladbu od Tesly připomenout.

0: Německá hardrocková legenda Sinner uzavírá po více než 40 letech jednu velkou kapitolu. Kapela kolem baskytaristy a zpěváka Matta Sinnera vydala své pravděpodobně poslední studiové album s názvem Boom Bang Goodbye. Samotný Matt Sinner už dříve prohlásil, že se chce naplno soustředit na Primal Fear a proto chtěl dát fanouškům důstojnou tečku za historii své domovské kapely. Novinka nabízí melodický hard rock v typickém stylu Sinner, ale zároveň přivádí řadu zajímavých hostů. Na albu se objevují například Ronnie Romero, Björn Stritt ze Soilwork, Michael Sadler z kapely Saga, Erik Mertensen z Eclipse nebo Michael Borman. Produkci i závěrečný zvuk dodali moderní kabát, přesto si nahrávka zachovává klasickou hardrockovou energii, která kapelu provází už od roku 1982. Jestli jste na Sinner vyrůstali nebo máte rádi poctivý evropský hard rock, Boom Bang Goodbye stojí za poslech. Je to důstojné rozloučení s kapelou, která zanechala výraznou stopu na německé rockové scéně.
1: Ty

kapela vytvořila. Je to deska, na které se naplno odráží tlak posledních let i snaha posunout zvuk Waterparks zase o kus dál. Novinka znovu spojuje pop-punk, alternativní pop, elektronické prvky i rockovou energii. Výsledkem je kolekce plná výrazných melodií, nečekaných zvratů a emocí, které kapela nijak neskrývá. Právě tahle kombinace podle prvních ohlasů dělá z alba jednu z nejzajímavějších nahrávek letošního roku v moderním pop-punku. Pokud vás zajímá, kam se Waterparks posunuli tentokrát, tak dobře poslouchejte.

0: But you're better than therapy.
1: Američtí Mayday Parade slaví 20 let na scéně a své výročí uzavírají novým albem Sugar. Jde o závěrečnou část ambiciózní trilogie, kterou odstartovala deska Sweet. Kapela z Floridy zůstává věrná svým emo a pop-punkovým kořenům, ale tentokrát nabízí dospělejší pohled na vztahy, vzpomínky i životní zvraty. Nechybí silné melodie, výrazné refrény ani typická melancholická atmosféra, která Mayday Parade provází od jejich začátků. Tohle album rozhodně stojí za pozornost.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Něco se chystá. Něco se chystá. Nové singly a připravovaná alba. Playlist Music.
2: Italská metalová formace Frozen Crown představuje už druhý single z chystaného alba The Legends of the Six Kings, které vyjde 2. října. Novinka navazuje na první ochutnávku The One a potvrzuje, že kapela míří k dosud nejtemnější a nejepičtější nahrávce své kariéry. Frozen Crown dnes sází na silné melodie, 3 kytary a Jadin výrazný hlas. A právě teď si z chystaného alba poslechneme jejich z brusu nový single.

0: Playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music. Česká muzika. Česká muzika. Doporučujeme novinky z domácí hudební scény. Playlist
1: Music. Na české power metalové scéně se letos výrazně připomněla poděbradská kapela Rimortis, která vydala své jubilejní 10. studiové album Pán Skal. Novinka zároveň otevírá novou etapu v historii kapely. Po personálních změnách se za mikrofon vrátil Milan Hloucal, klávesy nahradila druhá kytara a sestava dostala tvrdší a přímočařejší zvuk. Přesto podle kapely zůstalo zachováno to nejdůležitější. Silné melodie, epická atmosféra a texty Vaška Mrzeny. Fanoušci už dobře znají skladby Stroj času, Šrámy na duši nebo titulní Pán Skal, které nové album představili i formou videoklipů. A právě teď si jednu z písní Rimortis představíme i v našem Playlist Music.

Česká hardrocková kapela TNS slaví 30 let na scéně a fanouškům naděluje nový autorský single Tak s Bohem, Johne Lennone. Jak už název napovídá, jde o poctu jedné z největších osobností světové hudby, Johnu Lennonovi. Jehož tvorba dodnes inspiruje muzikanty napříč generacemi. Autorem textu je dlouholetý spolupracovník kapely Pavel Stibůrek a o výsledný zvuk se společně s TNS postaral producent Leo Holan. Zajímavostí je, že novinka vlastně není pro fanoušky úplně neznámá. Kapela ji už několik měsíců hrála na koncertech a podle reakcí publika se refrén rychle zařadil mezi ty, které si lidé zpívají ještě cestou domů. TNS patří mezi stálice české rockové scény. Za 3 desetiletí odehráli stovky koncertů, objevili se na festivalech jako Masters of Rock a mají za sebou i společná turné s kapelou Kex. Nový single navíc naznačuje, že se fanoušci mohou těšit na další nové skladby, připravovaný videoklip i pokračování koncertní sezóny. A teď už si pojďme novinku Tak s Bohem, Johne Lennone poslechnout v Playlist Music.

Mezi domácí kapely, které v minulých dnech představili svůj nový singl, se zařadila taky Devátá planeta a v playlistu Rádia Hej si našla své místo jejich nová skladba Dotýkal se nebe.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
2: Před 35 lety, 12. srpna v roce 1991, vydala Metallica své legendární páté studiové album, známé jednoduše jako Black Album. Právě tahle deska znamenala pro kapelu obrovský průlom k celosvětové popularitě. Nabídla hity jako Nothing Else Matters, The Unforgiven nebo skladbu, kterou si připomeneme právě teď, Enter Sandman. Jedna z nejikoničtějších metalových skladeb všech dob dodnes otevírá koncerty Metallica a patří k největším rockovým hitům 90. let.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí na rádiu Hey. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dnes společně podíváme na to, co se odehrálo v 36. týdnu v minulých letech. Takže jdeme na to.

My se jdeme společně podívat na datum 3. září. Roku 1965 kapela Rolling Stones nedohrála koncert v irském Dublinu, protože jim na pódium vtrhlo 30 nespokojených fanoušků. Roku 1968 se po 2 týdnech absence vrátil do kapely bubeník Ringo Starr a v roku 1947 se narodil jeden ze členů kapely Thin Lizzy.

4. září roku 1944 se narodil Vladimír Kulhánek, baskytarista, který se zahrál například v kapele Flamengo, Bohemia, ETC, Stromboli nebo Krausberry. A roku 2008 byla vydražena kytara Jimiho Hendrixe za 280 000 liber.

Tak my se podíváme na další slavná hudební výročí a tentokrát se vrhneme na 5. září. Roku 1946 se narodil zpěvák kapely Queen Freddie Mercury. Roku 1998 kapela Aerosmith se poprvé prosadila v Americe na špici singlového žebříčku se skladbou I Don't Want to Miss a Thing. A roku 2006 kapela Arctic Monkeys dostala cenu Mercury Prize za své album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not.

6. září bychom mohli slavit troje narozeniny členů slavných kapel, protože roku 1943 se narodil Roger Waters, baskytarista a zpěvák kapely Pink Floyd. Roku 1961 se narodil Scott Travis, bubeník kapely Judas Priest. A roku 1971 se narodila zpěvačka kapely The Cranberries.

Stále posloucháte pořad Slavná hudební výročí a my se teď společně vrhneme na 7. září. V roku 1954 se narodil Benmont Tench, klávesák v kapele Toma Pettyho. V roku 1968 Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones a John Bonham odehráli jako Led Zeppelin svůj první veřejný koncert. A roku 1996 se bubeník kapely Bon Jovi Tico Torres oženil s českou modelkou Evou Herzigovou.

8. září roku 1997 Led Zeppelin znovu vydali jejich první single Whole Lotta Love a roku 2002 si Bruce Dickinson splnil sen a začal lítat jako pilot pro leteckou společnost.

Máme.

Teď už tady máme poslední den našeho pořadu a to je 9. září. Roku 1977 se narodil Stuart Price a je to britský textař převážně pro kapelu The Killers.

Přátelé, já vám děkuji, že jste poslouchali můj dnešní hodinový pořad. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme příště zde na rádiu Hey ve stejný čas za týden. Takže ahoj.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Pravidelný proud neoposlouchané hudby, to je Hey Radio.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno, jako vždycky. Jako každý všední den a krátce po celé po 6. ranní. The Police, to je muzika, která nastartovala dnešní ranní letter, ranní prout. Samozřejmě další muzika skvělá nás čeká. A úžasná Bryan Adams.

0: počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, od severozápadu postupně až zataženo. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě až 27. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů a vát bude mírný vítr západních směrů. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
2: Jota Grosničková. Lenko, děkujeme za přehled a přenos počasí. My frčíme dál do muziky, kam jinam?

My jsme se s touhle příjemnou, živou, energickou muzikou dostali ke 6:45. Původně ještě se stává zakázaný ovoce. Do fialky si dáme

Přátelé, krásné ranko, raní eter, raní proud. V plném proudu od 6. raní vás startujeme. A proto si pojďte dát s námi ještě další píseň.

Rozhodně poznáváte Vysací zámek těsně před celou, před sedmou raní. Ale lidi říkali... My vás úplně vidíme tady, sledujeme vás a Karel říká, ale my to cítíme dokonce, jo, jak máte třeba kafe a tuhle tu muziku.

0: Full time rock for you. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
1: Dámy a pánové, krásně se vám stává v Brně, v Praze, ale také třeba v Českých Budějovicích a za to děkujeme. Martin Brno napsal velké poděkování ranímu proudu Eteru za vynikající rozjezd. Chlapi, děkujeme. Martine, my děkujeme. Také. Citron.

Nádherná parta, skvělá muzika a Citron. Ale pozor, na zdravíte, abych nezapomněl, jasně. Radek už se připomíná, Radek si píše, dej mi to, podej mi to. Ale i Litomyšl Klempíři, zdravěj. No tak, kluci, ahoj. Ahoj.

Loni, Kabáti a jejich Bára. My každopádně na české lajně zůstaneme, která se vám líbí, je rocková česká muzika. Kapela Dogle je tady.

0: Parádní muzika od Aleše Brichty. Nechte lajky vás. Lenka je tady ve studiu. Jdeme na počasí. Chceš panáka? Lenko, chceš panáka, ne?
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, od severozápadu postupně až zataženo. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě až 27. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů a vát bude mírný vítr západních směrů. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
0: Co mě podrž? Lenino, ty jsi to neřekla. No a jak co? No že máš příjmení Rosničková. To vůbec nevím jako. Jak se jmenuje starý? Rosnička, jo? Jo. Já myslím, že žába, co?

Dámy a pánové, zabili okamžik 7:45. Pozor, Praha Běchovice nám hlásí dopravní nehodu. V policii Českobrodská došlo k dopravní nehodě. Dochází tam také ke zdržení. Je tam policie České republiky, tak s tím počítejte.

úžasná muzika od Accept, 3/4 a kousek k tomu na 8, hezké ráno, raní eter, raní prout, na frekvencích rádia, hej, v České republice s vámi společně v dnešním ránu, Judas, to je další skvělá muzika, kterou nabízím, no a krátce po celé po 8 také Ondra Němec, a Vysočina, kulturní servis.

dámy a pánové, jak to jinak říct než nadupaná? Skutečně nadupaná muzika Metallica, Fade to Black, 4,5 minuty do 8 raní, do 8. Iron Maiden, Run to the Hills, to je další skvělá pecká bomba. Každopádně další informace jenom v rychlosti. Rýžová kaše pro děti z Albertu obsahovala nebezpečné látky způsobující rakovinu. My se na to podíváme, ale až po kulturním servisu z Vysočiny.

0: CZ.
1: Bylo 8 hodin.
0: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey.
4: Ano, je to také, to neskutečné, tady osmička, tady osmá raní, raní proud v plném proudu, ale teď už jsme také aktuálně na Vysočině a konkrétně ještě více podrobněji v Jihlavě a tam už čeká Ondra Němes. Ondro, krásné ráno, slyšíme se.
5: Já tě zdravím, Milane, zdravím všechny posluchače Rádia Hej, ahoj.
4: Tak to máme nádherný zvuk a nádherný hlas, opět zase někde z kanceláře, nevím, to je jedno, možná z obyváku, to prostě nebudeme řešit, odkud. Každopádně jsme na Vysočině a konkrétně v Jihlavě. Ondro, ty nás jdeš pozvat na skvělé akce, já to nechám dneska úplně na tobě, protože ty máš vždycky načteno a máš to krásně sepsáno a sladěno, tak pojď na to, kam můžeme vyrazit, kde co bude zajímavého, jaká muzika a tak dále. Pojďme na to.
5: Tak na Jihlavsku se tento víkend koná spoustu akcí, ale chtěl bych sem vypíchnout takový tři akce. Jedna je v Lidmani, to je asi zhruba 30 km od Pelhřimova.
4: Ano.
5: Jmenuje se Lidmaň Fest. Je to areál mezi rybníky, kde se představí na pódiu kapely Alžběta, Phoenix, Warning Vision a slovenská kapela Access.
4: Ano.
5: Otevření areálu už je ve 14 hodin, začátek je v 16.30.
4: Mhm.
5: Tak tady mám nádhernou akci, která je tradiční v Jihlavě, je to benefiční festival Přijďte na koncert, pomůžete, který se koná 5. září v Jihlavském amfiteátru v Letinkyně.
4: Ano.
5: Je to 12-hodinový hudební maraton. Vystoupí zde 13 regionálních kapel. Mezi nimi jsou kapely Grammy, Autobus, Juřič Pařil, kapela Prostory, Major, jsou to takový stálice jihlavské hudební scény a myslím si, že jsou to velmi kvalitní muzikanti a dobrá muzika, takže tato akce je charitativní, vždycky se pomáhá nějakému centru nebo nějakým postiženým, letos to jde na Tyflo centrum Jihlava, který pomáhá dále, a to nevidomým, slabozrakým občanům kraje Vysočina.
4: To je hezké.
5: A pak tady mám další akci, ta se koná v Jihlavě na Pávově, je to Trax Ras Pávov. Ta je taky charitativní, je to přehlídka perfektních naleštěných kamionů, bude jich tam asi 150.
4: To je krásný.
5: Tahači, který jsou krásně namalovaný, lidi můžou nastoupit i dovnitř, můžou si je prohlídnout. Zde vystoupí kapely Great, Drum Light Show, to je bubenická show.
4: Ano.
5: Budou tady RC modely, dobrovolní hasiči, Střítež, Junior SDH Oponešice. Ta akce prakticky je dělaná i pro děti, to znamená, že tam bude skákací hrad, bublinkový bazén, malování na obličej. Ta akce je v Pávově u Jihlavy, ta spanělá jízda, která tam začíná už je v 8.30, traky přijíždějí už 9.45, a celá ta akce začíná už ve 14 hodin.
4: No nádherný přehled zase dalších aktivit a dalších akcí. Kultura prostě na Jihlavsku a vůbec na Vysočině jako žije. My se na to budeme dívat a budeme to sledovat samozřejmě v dalších vstupech s Ondrou Němcem. Ondro, máme vyčerpáno, nebo chceš ještě něco tam máš napsáno, sepsáno, nebo prostě nějakou informaci. Já vždycky ti takhle nechám otevřený trošičku dveře, protože nevím, ale znám tě, že jsi připravený vždycky nadmíru více. Tak jenom se zeptám, čistá otázka. Buď a nebo a jdeme domů.
5: No, mám takovou připravenou krásnou statistiku na příští týden.
4: Ano.
5: Jedná se o festivaly, jak rokový, multižánrový festivaly, metalový festivaly.
4: Ano.
5: Myslím, že budete překvapeni.
4: Tak to je
5: na co se můžete těšit.
4: To je nádherný a to se těšit budeme. Ondra Němec opět konkrétně z Jihlavy, aktuálně dnes v Hraní metalu, v Hraní proudu. Ondro, děkuju a budu se skutečně těšit.
5: Já taky. Naslyšenou.
4: Naslyšenou, ano.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, od severozápadu postupně až zataženo. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě až 27. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů a vát bude mírný vítr západních směrů. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
2: Lence, děkujeme za počasí, frčíme dál do muziky, už tam jsou kysáci.

Čas nám letí utíká, to 6 pouhých minutek nás tedy od 8:30. Ranní Eter s vámi společně stále, Ranní Proud taktéž. A je tady poslední informace našeho společného dnešního Ranního Eteru. A pojďme za ní. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před požitím rýžové kaše s jahodami a malinami pro děti. Důvodem je 7-násobné překročení maximálního limitu pro přítomnost aflatoxinu. To je nebezpečná látka, která může podporovat vznik rakoviny a jiných zdravotních problémů. Inspektoři odhalili potravinu v Albertu v Brně, tak pozor na to.

A je to tak, jdeme z kopce už vlastně k cíli samotnému, tady jsme ve finiši a ve finále Gamma Ray, Follow Me, no a nicméně ještě jenom v rychlosti rychlý sport Liberec, co se týká hokejové extraligy, se vrací do Ligy mistrů, nejedeme si zápas jen odškrtnout, slibuje Šimek, více na sport.cz.

krásná muzika z Německa, Kissing Dynamit. 3/4 na 9. Aleš Konopka už je pro vás připravený. Krátce po celé po 9. Už mě zdravil, já zdravím tímto i jeho do opavského studia.

Dansko volbí. Ano, uzavřeli jsme to. A moc vám děkujeme. Díky vám, že jste s námi vstávali od 6. raní. A my máváme, pojďte. A celý manšaft už je tady u mě. Seběhlo se to z kanceláří. Karle, nestrkej do mě. Je tady Janina, je tady také Dana. Ano, přesně tak. Dana Veselá, obchodní ředitelka. Dano, já tě zdravím, člověče. A skutečně se směje, takže je vidět, že obchodní smlouvy fungují. Vy nás krásně posloucháte a to je bezvadný. Užívejte dnešní den. Nějaké to sluníčko povyleze. Každopádně pobaví vás i Aleš Konopka.

Vy to nevidíte a buďte strašně rádi. Karel se připravuje ke skoku. Jak se to jmenuje? Trojskok? Karle, trojskok. Breakdance. Nažehlený monterky, laclový, on takový zelený. Cítě, hlavně nebrkni, ty. A vy se mějte. Ahoj!

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey. Radio
4: Hey. Haló, je tam někdo?
5: Radio Hey hledá nového moderátora.
6: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
7: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: Radio Hej.
1: Hezké dopoledne, ano, je tady Radio Hej a Aleš Konopka střídajíce Milana Krčila. Je 9 hodin a 4 minuty a pokud jste teprve teď otevřeli oči, udělali první kafe nebo už statečně bojujete v práci, jste rozhodně na správné frekvenci. Čeká nás další dopolední jízda plná skvělé muziky, dobré nálady a všeho, co potřebujete vědět, než se naplno rozjede nový den. Tak si dejte hlasitost doprava, přátelé, protáhněte kostru a pojďte do toho s námi.

0: Ronny Romero na rádiu Hej. A ani dneska nás Lenka nenechala na holičkách a připravila nám předpověď počasí. Já jsem nad tím, přátelé, tak přemýšlel a tohle je asi dennodenní otázka člověka, kterou si každý den vlastně pokládá. Jak dnes bude?
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, od severozápadu postupně až zataženo. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě až 27. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů a vát bude mírný vítr západních směrů. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
0: Děkujeme, Leni. Je tady další muzika, dámy a pánové. Pokračujeme v dopoledním éteru.

0: Čok nám zaspíval skladbu ze života, nevím, jestli z jeho, nebylo to mezi námi vždycky růžový. A tak to v životě už chodí, přátelé. Můj tatík, dej mu pán Bůh dobře vychlazenou hlínu, říkával, že chlap, co nemá štěstí na ženský, ani neví, jaké má štěstí.
1: Hey! Hey Radio CZ.

0: Express.
1: Dejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde na 196. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A další dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D4 na 9,5. kilometru ve směru na Strakonice. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 179. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.

0: Další, prosím.
1: Dobrý den, pane Trosko. Tak co vám schází?
2: Ale je to hrozný, paní doktorko. Já jsem úplně rozebraný. Mám hrozný deprese z toho všeho tady kolem a takovejma návalama trpím.
1: Tak víte co? Já vám naordinuju ráno, v poledne a večer poslech rádia Hej.
2: A to mi pomůže?
1: No to víte, že jo. A abyste se dostali ještě do větší pohody, tak si dejte klidně pivko. Ale to vám bohužel pojišťovna neproplatí.
2: A co když nebudu doma?
1: To si můžete pustit i v mobilu na stránkách hejradio.cz.
2: No tak to je skvělý, paní doktorko. Díky moc a naschle.
3: Ráno, v poledne i večer poslouchej.

0: Don't Ever Give Up a Rain Times. A my jsme stále na rádiu. Hej, do našeho studia dorazila SMS-ka. Pěkně prosím o zahrání do práce kapelu Turbo, písničku Vidím tu lásky svý stát. Moc děkuji a fandíme vašemu rádiu. Hej, i tobě, Aleši. Děkuji, Zdenka. Zdenko, já též děkuji za hezkou zprávu a skladbu zahrajeme, když tak pěkně prosíš. Tak ať se dobře poslouchá nejen tobě, ale všem u vás v práci a hlavně, ať vám to utíká.
1: Rádio Hej a

0: Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Every Day.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněli. Kýpa Fest v Raněli 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.

Skorpíce na rádiu, hej. První hodina za námi, dvě ještě před námi, co se týče dopoledního éteru z opavského studia. S vámi je stále Aleš a za chviličku taky Joan Jett nebo Doga. A vidím taky tady Whitesnake. Tak co se týče muziky, to máme jasné. Ve čtvrt zhruba si dáme opět informace o počasí, taky pohlídáme vozovku, to je jasné. No a taky se podíváme, kdo má dneska svátek, komu budeme gratulovat.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, od severozápadu postupně až zataženo. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě až 27. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů a vát bude mírný vítr západních směrů. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.

0: To mi připomnělo, kamarádi, jak jeden chlápek přišel na policii a říká: v tramvaji jsem zapomněl flašku drahé vodky, nepřinesli jsem někdo? A policajt na to: flašku ne, ale přinesli toho, co ji našel.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, radio.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: dopoledním výběru Big Beatu na Hey Radio zahráli taky chlapci z Harleje. A dobře zahráli kucí jedni ušatí. Vlaďka je stále s vámi, řidiči, jako strážný anděl, aby hlídala silnice a to, co se na nich nepatřičného děje, aby včas varovala. Tak vážení řidiči a špeditéři, poslouchejte teď dobře, je tady.
1: Dopravní expres.
2: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 179. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 4. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut. A porouchané osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 43. a 5. kilometru ve směru do Prahy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
3: Ahoj rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
4: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

0: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

0: No a dámy a pánové, přátelé, kamarádi, abychom dneska nezapomněli na ty, kteří mají svátek, musíme nalistovat kalendář. Dnešní den, dneska máme 3. září, no a svátek má Bronislav, ale také Bronislava. Mužské křestní jméno Bronislav i jeho ženský protějšek Bronislava jsou ryze slovanského původu, jsou alternativou jména Branislav, které má stejný význam. Jména vycházejí ze dvou slov. První část se dá přeložit jako bitva a druhá pak jako slavný. Jména se pak významově překládají jako slavní bojovníci, bojující za slávu, také bránící nebo chránící slávu. Gratulujeme všem Broňkám a Broňům, přejeme hlavně zdravíčko a buďte stále s úsměvem, veselte se, přátelé, to vám nikdo vzít nemůže, no a hlavně oslavujte dneska i s naším rádiem Hej. A pustíme vám teď za to, že máte teda svátek, básníky Ticha a Milana Hlavsu.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: something high and low. Miniva na rádiu Hey. Přátelé, tady píšou takovou zajímavost, že američtí vědci zjistili, že líbání spaluje ve vašem těle 20 kalorií za minutu. No, představte si to. V tom případě to ale vypadá, že jsme spíše stát malopusinkářů, jak bych to nazval. A to je chyba. A proto pokud máte někoho po ruce, jdeme šup na to. Zatvičíme si. Pusinkujem.
1: Hey! Hey Radio CZ.

0: Rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: Dička, hlavně se směj.
1: Aha.
2: Vyhni se pitomcům a bude ti hej.
1: Aha.
3: Hej Radio CZ.
1: Aha.

0: Pokračujeme dál v náloži rockové muziky. Máme 11 hodin a 11 minut je čtvrtek. A teď tady mám pro vás pozvánku, kamarádi rockeři. Rád bych vás teďka pozval totiž na novou sezónu Rock Opery Praha. A pokud jste do tohoto divadla ještě nezavítali, udělali jste velkou chybu a o moc jste přišli, ale všechno se dá napravit. Každopádně, abyste věděli, je to divadlo, které nabízí ojedinělý hudební i vizuální zážitek. Jeho sál pojme téměř 800 diváků. No a v tomto kulturním stánku najdete rockovou hudbu, jež neosloví jen ortodoxní vyznavače tohoto žánru, ale taky ostatní. Těšit se můžete i na akrobatická vizuální show, velké hlasy, talentované umělce a obdivuhodné instrumentální výkony na scéně přítomných kapel. Takže neváhejte a navštivte kteroukoliv rockovou operu. Rock Opera Praha je tu pro vás, tak určitě zajděte. Bližší informace anebo program můžete najít na webu rockopera.cz.
1: Hej, jste tady!

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, od severozápadu postupně až zataženo. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě až 27. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů a vát bude mírný vítr západních směrů. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
2: Ahoj, tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.
3: Tak mi to teda nandej, nandej.

0: Kristovy věci, tak mi to teda nandej. Já nevím, to se může stát fakt jenom mě, přátelé. Tak jsem si myslel, že po mně jede nějaká slečna od naproti, co mi pořád skoro už půl hodinu mává z okna tady do studia. A tak jsem mával taky samozřejmě, aby si nemyslela, že jsem namyšlený. A až jsem si vzal brejle, zjistil jsem, že ona mi nemává, ale že mi je okna.
1: Hey, radio. Hey, radio. CZ. CZ.

0: Dopravní expres.
1: Neprůjezdná zůstává teplická dálnice D8 na příjezdu do Prahy. V Cínovecké ulici před Březiněvsí pracují záchranáři u nehody dvou nákladních aut. Do kolony brzdí řidiči u Postřižína na 8. kilometru. Poslední volný sjezd před kolonou lze použít v Úžicích exitem na 9. kilometru. Nesouvislé kolony hlavně kamionu v pravém pruhu popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Poprvé se zpomaluje za Ostrovačicemi na 178. kilometru. Osobním autem do omezení u D2 se jede 15 minut navíc. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.

0: rádiem Hej, toto čtvrteční dopoledne 3. září. A přátelé, my tady máme jedno výročí 3. září 1984, totiž vyšlo v pořadí 5. studiové album legendární britské heavy metalové kapely Iron Maiden s názvem Powerslave. Album se umístilo na 2. místě britského žebříčku, bylo propagováno mohutným celosvětovým turné, které skončilo po neuvěřitelných 190 koncertech. V roce 1998 vyšlo album znovu obohacené o multimediální sekci. No a pecku Powerslave si poslechneme právě teď na rádiu Hej.
1: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

0: Iron Maiden, Power Slave. No, krásné zakončení dnešního dopoledního éteru, protože máme 11 hodin a 54 minuty, tudíž máme pro toto dopolední vysílání z Opavy Utrum už pro dnešek, ale zítra se zase uslyšíme. Tak se mějte do té doby moc pěkně, užijte si pěkného počasí, pokud ho tam máte. Tady u nás máme teda na Opavsku zamračeno, ale vy nebuďte zamračení, buďte veselí, buďte s úsměvem a zítra se na vás těším. Tak těpic, rockeři!
1: Hey, Radio CZ.

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou. K+.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. What
5: is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu Hej i na podzim zábava klíčí.
6: Rádio Hej. Kvalitní rock.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase. Double. Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12

0: Haló? Je tam někdo?
1: Rádio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio. Hey Radio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

0: rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Haló, je tam někdo?
3: Rádio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
6: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: www.radiofine.cz.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
3: Haló, je tam někdo?
4: Radio Hej hledá nového moderátora.
5: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
6: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
7: Bylo 17 hodin. Posloucháte
8: Hej Rádio.
9: Full time rock for you.
10: Rádio Hej.
11: Rádio Hej.
12: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled, a přejeme příjemný poslech.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: What is love? Nebuďte smutní, že letujete v piči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, máme tady čtvrtek, to znamená čtvrtek, že budeme brousit tedy starý vinily zase, jak je ve zvyku. Posléze teda ještě hodinka po těch starých vinilech, posléze hodinka písniček na přání, ty Big Beaty, že jo? A od mikrofonu rádia Hejvě zdraví a vítá Honza Kulík, to jsem zapomněl, tak to dáme. A taky jsem zapomněl, že před těma starýma vinilama a před tou hodinkou na přání vás čeká taky kalendárium. A pozor, odevírák večera, dneska to bude Mark Knopfler a jeho parta, ovšem trošku tak nezvyklé rock bluesově laděná věc, která se jmenuje Song for Sunny Liston. To je hodně málo známý teda od téhle party, tak to dáme, no, přiložte ucho.

tak jsme to odevírákem odevřeli. No to taky co jiného, že jo. Odevírák. Kalendárium. Co se seběhlo v dějinách muziky 3. září? 3. září se seběhlo věcí, to by jeden nevěřil. V roce 1942 se narodil 3. září, pochopitelně, Al Jardine. To jsou Beach Boys. Dáme si jeden srdcervoucí cajdák. Surfer Girl. Jedno oko nezůstane suchý.

Někteří dnešní mládežníci říkají, že ty starý vykopávky. No ale zase jednu stranu to mělo výhodu, když jste při poslechu těchto desek notabene na koncertech těchto skupin neohluchli, jo, to abych vám mohl povídat. 1945, 3. září se narodil Mike Harrison. Co to plácám? Znova. 45, to je správně, 3. září, to je taky správně. A narodil se nikdo jiný než George Biondi. George Biondi, to je super kapela. Pozor, Steppenwolf, tak je dáme.

Jak jsem byl rozjetej v těch letopočtech, jo, tak jsem přehlídl rok 1944. 3. září se narodil Gary Walker, mezi přáteli důvěrně nazývaný Leeds, a to jsou Walker Brothers. To byla taková vokální kapela. Zkusíme to.

Tak se podíváme, co tady máme dál v těch vykopávkách. Máme tady rok 1947, to se narodil Eric Bell, to jsou kapely, taky Noel Redding Band, to byla docela zajímavá kapela a taky super kapela, pochopitelně, Thin Lizzy.

V těch superkapelách budeme ještě pokračovat, jsme se namlsali. 1948, 3. září se narodil Don Brewer, co jsou Grand Funk Railroad. Považte, no. Ty byli taky dobrý, to o tom žádná, že jo.

Tak a teď datum nebude, budou děvčata. Dneska slaví narozeniny, tedy ve čtvrtek 3. září, Jitka Jesenská. Já si pořád pletu s tou paní Jesenskou od Kavky, ale to sem nepatří. Jitka Jesenská, to je kapela Hemenex, teda pěvecká formace, abych byl přesnej. A taky Hot Tety, ty dělali hezký věci. Já vám s Hot Tetama pustím, co vám pustím? Pustím vám Byla jedna holčička, to jsou původně Glenn Miller to hrál, jako Tři malý rybičky se to jmenovalo v originále Three Little Fishes. A takhle jako přinesli nám to Osvoboditelé, tu píseň sem, ale pozor, jenom teda na západě Čech, jo, tady jako od střední Čech dál na východ se odehrávaly zcela jiné písně a my, co jsme jako rodově z centrální Šumavy, tam byli ty Amici, tak, že jo, pomámě teda, já to ještě nebyl na světě, ale člověk to, tak si dáme ty Tři malý holčičky. Hot Tety a Jitka Jesenská.

Tak to bychom měli hot tety, milí posluchači. Hot tety a já se podívám dál, co tady vylovím. Jinak ty amerikánské písničky byly hezký, že jo? To, jako třeba Černý Bobby Jeep nastartoval. A to je taky hezký, no, ale to už je dávno. V roce 1955 3. září se narodil Rob Hurst. To jsou Midnight Oil. Oil, no to takový blbej název kapely Půlnoční volej. Oni se nemohli rozhodnout, jak se budou jmenovat. Já jsem to jednou říkal kdysi. A furt se kvůli tomu hádali, jak, kam to nevedlo. Tak vzali klobouk a naházeli do něho papírky se všelijakýma slovíčkama. A že vytáhnou dvě, to bude platit. Vytáhli Půlnoc a druhý papírek byl Olej. Takže Půlnoční olej. Je to blbý, no, ale hrajou pěkně.

Tak to je 55. rok a já jsem zapomněl vám říct, že tady je ještě jednou. Dvakrát ještě, považte, no, tak třikrát bude celkem. Tak po druhý 55. po druhý 3. září se narodil Steve Jones. To jsou Sex Pistols, tedy především mimo teda hromady jiných podobně ulítlých kapel, jako třeba Neurotic Outsiders. A já vám pustím ty pistole. Nebudem tady hrát anarchii ve Spojeném království, dneska to znáte. Bože chraň královnu, taky znáte. Bankovní lupiče, jak by smet. Ale oni udělali krásnou parodii na velký hit Franka Sinatry, My Way. To znáte, tak klasikové, který mají rádi klasické hity. Upozorňuji, ministerstvo hudby varuje. Poslech této skladby může být pro fanoušky Franka Sinatry zdraví ohrožující a může připravit o iluze, které vám naše rádio nebude nahrazovat jinými. Tak My Way, no. Pro jistotu já to ještě tak pustím třeba ještě jednou, jo, aby se ten Frank Sinatra zase obrátil na záda.

Tak co tady dále máme? 55. po třetí, jak jsem hlásil, Bill Haley a jeho Komety, tedy kapela, odmítají nabídku $2000 za 15-denní turné po Austrálii, bojí se totiž létat. Mnozí by řekli, že za 2000 babek, no do nějaké Austrálie, ale ona jako ve státech spojených v USA je dost inflace, jo, a v roce 55 2000 babek to byl docela ranec, jo. Dneska teda to moc peněz není, navíc teď, co to má v ruce ten Trump, tak to tam jde u desíti k pěti ještě víc. Ale my si dáme toho Billa Haleye, který nechtěli letět do té Austrálie. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

I u nás se hrál ten rock and roll, jako kluci jsme to hráli na kytáru na základce a byly za to dvojky schování. A co tady máme dál? Dál tady máme, já se dívám, zrovna 1960, 3. září se narodil Perry Bamonte, co Cure. Já vám pustím něco hezkýho od nich.

Jinak vrátíme se ještě k tomu Sinatrovi, hrát už teda nebudem my way, ale Frank Sinatra tedy, měl od roku 1960 gramofonovou společnost vlastní, která se jmenovala Reprise Record. Většinou tam nahrávali členové takzvaný krysí smečky, to byly ty jeho úzký okruh přátel, že jo, Bing Crosby, třeba Marilyn Monroe a podobně. A pochopitelně Frank Sinatra. Já vám pustím něco z tvorby. Tohle to je zrovna Dean Martin. Ten tam, to je taky, ten byl taky v té krysí smečce.

0: to hear the choir.
1: Já jenom tak informativně, jo. Skladba se jmenuje In the Chapel in the Moonlight, zpívá to Dean Martin a je to na značce Replace. Já ji mám ve svý sbírce, je to ozdoba každého sběratele gramofonových desek, protože tyhle desky nebyly zase tak častý u nás. A ještě jedna aktuálnost, tady nakonec. V roce 1966 od 3. září píseň Sunshine Superman od Donovana je jedničkou ve Spojených státech, tak si to dáme a je to pro dnešek z hudebního kalendáře všechno. Já zarazím toho Deana Martina, ono to stačilo, já si myslím. Donovan, Sunshine Superman.

0: Tak to bychom měli, aby jsme nezapomněli na hodiny.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: A ještě se dáme do těch starých vinilů, tak já ještě musím připomenout taky, ono se to do kalendáře nevešlo, já tady hraju takový ty věci, že jo, a málem bych na to zapomněl, že do hudebního nebe odešel v roce 1973. září Al Wilson, to jsou Kennedy, to byla kapela s velkým K teda. To byl chrám i tvrz světovýho Big Beatu.

Katku, ta píše, že by ráda chtěla slyšet Juditu Čehrovskou, konkrétně píseň Dominiku. Tato písnička vznikla ve Francii a dokonce to doopravdy naspívala řádová sestra, která se jmenovala Jean-Paulé Maria Deckers. A ono to, ten výtěžek, jo, se to hodně prodávalo, to byl velký hit, tak to věnovala církevní obci jako na dobročinnost. To je dobrá věc. A jinak taky píše Juška, že mě potěšil, že jí potěšila ta americká písnička. Já to hodně znám jako od rodičů, protože máti pochází z centrální Šumavy, tam ty Američani byli. A jak vždycky říkala, byli to veselí kluci a hodně holek odtaď se do Ameriky vdalo. Jo? To je, na rozdíl teda ve středních Čechách, tam, když jste se chtěli družit s ruskou armádou, tak jste si museli dát pozor na hodinky. Ne, že bych teda snižoval úlohu armád ve světové válce, to bych si nedovolil, ale když se třeba podíváte na slavnou fotografii, jak tam ruská armáda vztyčuje nad Berlínem na troskách Reichstagu tu ruskou lajku, tak ta fotografie je retušovaná. Jo? Protože ten voják, co drží tu žerč, měl na ruce asi 3 nebo 4 hodinky, tak to muselo pryč. No, tak jiný krajiný mrav. Třeba se to může obrátit a já se s tou budu zodpovídat z těch svých řečí. No, ale... Dobře, tak zdravíme Ivušku a posíláme Juditu Čeřovskou.

Já když budu být chvilku, nebude tolik přání, tak bych mohl zahrát i ten originál, to taky tady někde máme. Zdravíme paní Editu, paní Edita by ráda slyšela kapelu Nazaret. Splníme každý přání, teda pokud to máme, že jo. Nemožné hned zázraky do 3 dnů.

Píše rocker Petr, že byl potěšen těma pistolema. Ono je to je z toho alba velký rock'n'rollový podovat. Jo. To je, jsem víc ulítl v desku neviděl a je to fakt dobrý. Já tam ještě zkusím něco vybrat z té desky, abych Petra potěšil ještě víc. Zatím si dáme starý dobrý Tremelous.

Tak a máme tady, jak jsem říkal, ty pistole, jo. Zkusíme to, co to udělá. Na téhle desce, no, to je normálně rachot celá deska od začátku až do konce, jo. Tam nešetřejí nic a nikoho, jo. Ku příkladu Billa Haleyho a jeho slavnou píseň Tančíme rock and roll po celou hodinu. No tak poslouchejte, co z toho kluci od Sex Pistols provedli.

A je tady Pavel ze Sopot, tedy z Polska. Zdravíme naše polské přátele. A Pavel by chtěl v Sopotech slyšet Curky, jak je známý hit japonský. U nás to naspíval Pepíček Říma kdysi. Jmenovala se to Bílá vrána, že takhle jednou kránu potkal bílou vránu. Tak to zkusíme v Origoši, no. Kyu Sakamoto. Já tedy japonsky neumím říct ani popel, jo, takže sorry, jo, nemůžu vám sloužit, o čem tam zpívají, jo. Tak zkusíme to, jako co to udělá.

Já jsem to vyndal z Almary s deskama. Já jsem to osobně dlouho neslyšel. Ale mám takový dojem, milí posluchači, že je to poměrně civilizovaná verze. Jo. Já mám několik verzí téhle písně, asi dvě nebo tři, a to mám snad doma v diskotéce. A tam je to taková modernější věc, už trochu do elektroniky, a takový ty japonský děvčátka tam tak decentně kvílej v pozadí, no, ale to už jako by nebyl. Tohle to je lepší. Tak tady máme P6. P6 píše, že by rád slyšel Thin Lizzy Rocker. Tak to zkusíme toho rockera, teda co to provede.

Tak, to bychom měli ty lízy, rocker, a je tady Pavlík, náš stále posluchač, Pavlík Sůza tedy. A Pavlík Sůza říká, že by rád Viktora Sodomu, Halabala Rock'n'Roll. To je předělávka Rock'n'Roll King od Electric Light Orchestra. A to je už z doby, kdy Viktor Sodoma jako opouštěl ty big beaty, protože když si třeba měl s Matadorama pěkný věci, ale ono to tenkrát nešlo dělat, že jo, to bylo složitý ta doba. Kdo to nezažil, nemůže o tom mluvit. Je to takový v normalizačním podání, takový rock'n'rollek, nic proti ničemu, no.

tak to bychom měli rock and roll s Viktorem Sodomou. Jinak nesmíme to mít těm zpěvákům, za zlý, protože ono to jinak nešlo v té době, že to, to, buď tam byly dvě možnosti, buď to dělat takhle, nebo to nedělat vůbec. Jenže taky člověk, když jako dělá v tom show businessu, tak musí být nějak živej, rodina, děti, nájem se musí platit, elektrika, že to, no, je to pryč, zaplat pánbu. Tak, mám tady Zdenál, ale to nechám až po 9. hodině, protože to je Big Beat, ale mohli bychom si ještě připomenout i Kennedy Heat, jak jsem říkal, mají výročí dneska, a jim odešel jeden člověk z kapely na věčnou koncertní šňůru dneska zrovna 3. září, tak bychom si mohli dát třeba In the Road a Jane, Stále na cestě. To je taková věc beatnického ražení.

Dobrý. Já vám připomenu jedny klídenské vojetery Vajval a najdu tady přání o Toma 46. Ale to docela stará věc, tak bychom to mohli dát. Ale to bude za chvilku. Jo. Já teda vyhledám ty kredenčíky. Něco hezkýho si od nich dáme. Uvidíme, co tam bude. Tak tady mám. Zkusíme. Trošku do blues. Decentně.

Takže Creedence Clearwater Revival a máme tady Toma 46, ten by rád Black Sabbath, Sabbath, Blue Sabbath, to je album taky. A dá se říct, že sami teda hoši z Black Sabbath říkali tenkrát v roce 73, že to byla vlastně věc, která zachránila kapelu. Oni měli jakou tu krizi, jako tvůrčí, že jo, ale vymysleli slanový zvuk a tady povídám, si to můžete vlastně poslechnout.

Bylo to novátorský album na tu dobu, dokonce tak dobrý, že jeho v roce 2009 remástrovali, vyčistili tak nějak všelijak. Jsou tam zajímavý fígle, tam třeba v tom finiši, tady tam kytara jede pozadu, jo, ta nahrávka. Kapela Free, tentokrát skladba von, to tady tak taky často nehrajem.

Tak, ještě něco, aby jsme dokvedli ty staré desky nějak do finiše. Já tady mám i přání pro Péťu Málka, ale to už dáme do Big Beatu po 9. těsně. Snad to stihnem. Stouně bychom si mohli dát. Včera jsme o nich mluvili v kalendáři.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey.
2: Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
4: Taky jsem ještě zapomněl na zkaz od Tuma 46 pro P6. P6 se zkazuje, že to byl sakra dobrý výběr. P6 vybíral Teen Easy, no to super kapela, že jo. Tak a máme tady nějaký ty big beatky ještě, tak do 9:45, jak nám to vyjde. Pavel píše, zpět, to jsem hodně vepředu. Péťa Málek z dálnice dává Františka Sahulu Stín duši, prosím o zahrání na dlouhé cesty. Děkuji.

Libor Mnichovický to vidí na Running Wild. Big Beat na rádiu, hej, tak to je teda rána.

Vladinka posílá pozdravy Honzíkovi, tatínkovi, s holkama a k tomu přidává Hammerfall. To je dobrá volba. Hammer of Down.

0: Tak tady máme Jelena, ona je teda kapelu, Jelen, ale Jelen jako posluchač, Gamma Ray dává, dobrý. Díky za zahrání pro partičku do Horních Heřmanic. Tak si to tam užijte v Horních Heřmanicích.
1: I'll be back.

Gamarají dohráli a je tady zdená. Takže pracující všichni, máte se na co těšit. Zdenál vybral pro vás kabáty. Zdenál hraje vždycky pro všechny pracující. To je správně. Tak jo, tak to dáme.

psal, že by rád slyšel kapelu Styx. Není problém, zdravím Jirku Magora O, prosím o zahrání tohoto songu, již dlouho jsem ho neslyšel, tak teď ho uslyšíte.

A teď to bude lámání chleba, teda spíš lámání času. A se nějak vejdeme, protože po mně jde Péťa zlámal rokový den a ty tam budete mít Big Boše až do půlnoci skoro. Tak, Pavel dává klasiku, že všech klasik nejklasikovatější. Led Zeppelin, pro fandu, kterého máme všichni rádi, zdravíme ze Seče.

Ha, ha, ha, ha.

Tak se podíváme teď na jedno speciální přání. Michal Stýnce nad Sázavou dává Morbidního anděla. To je black, nebo black metalová kapela, ale to je tak black, že je úplně to hodně black, jo? Takže to docela drsný to bude, já si myslím. A má takový zajímavý návrh, ale to je potřeba si na webu vyhledat kontakt na majitele rádia a můžete se spolu domluvit, nějak se sejdete třeba nebo tak a přednést mu svůj návrh, by mohl Michal, uvidíme. Jo, jsou různý věci možný, ale to záleží na domluvě, že jo, ale tak toho Morbidního anděla, tak je to docela šupec, teda jsem to tady poslouchal, to je rachot, teda

Tak dobrý, Morbid Angel, zajímavá kapela, já si myslím, on napsal Michal, že je to přání na sobotní večer, no tak ještě není problém, aby Michal něco v sobotu poslal, nebo to můžeme zopáknout, a jsou zajímavý ty hoši, no, uvidíme. Pak tady máme, ježiš, abych to nějak stihnul, pak tady máme přání od Lukáše, starou láhev od Olympiku. To je to skoro pomalu do starých desek by mohlo být. To je čtvrtý album Olympiku. No a to dáme to ještě. Dobrý večer, poprosil bych pro všechny spolupracovníky na noční směně. Tak si to tam užijte na noční.

A máme tu ještě jedno přání, Jurášek. Na Jurášku se dneska dostalo, ale nikoho jiného už asi nevemu. No nazdar. Takže tady jsou tři kusy a to se už doopravdy nepovede. Krausbery ve stínu lípy. Pakli budou v Praze krausbery ve stínu lípy, dáme to pro paninku z taxíku, ale když nebudou, tak dáme jiný krausbery, protože jak už to přepnu, tak už nad tím nemám vládu. To už je Praze, to je větší město. Tak já se budu snažit ty krausbery tam nějak dostat, víc tam teda nedostanu, a už by tu čarodějku taky ne, to prostě se už nevejde, protože přáníčka přišly poměrně dlouho. Tak tedy, máme tady Roxory, Zlodějku duší, to je pro Juráška, takže na Juráška se dostalo, to jsme tomu rádi. A jinak já vám dneska děkuju za poslech, chtěli bychom se slyšet v sobotu při sobotní Rock on Air na rádiu, hej, od 19 až do 23, to je moře muziky, hromada hodin. Tak tedy, mějte hezký zbytek čtvrtka, mějte se fajn, milí posluchači, a jak říkáme na hejku, sorry, držte vlnu.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
4: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál Rokové démanty, reprízovaný ve středu a ve čtvrtek. Dnešním otevírákem bude jedna čerstvá novinka, kterou jsem vybral z jednoho aktuálně vydaného alba. Tou deskou, kterou mám na mysli, je 9. studiovka americké heavy metalové kapely Mastodon, nazvaná Marrow Deep. Je to první studiová fošna této kapely, natočená po odchodu a následné smrti zakládajícího kytaristy Brenta Heinze. Skupina Mastodon následně přijala do své sestavy nejen nového kytaristu, ale také klávesistu, takže se jedná o první desku, kterou ve studiu nahrála pětičlenná sestava. Z tohoto LPčka jsem si zamiloval jednu skladbu, která vznikla jako reakce na smrt blízkého člověka a proto dostala název The Vanishing, tedy mizení, odcházení. Hostují na ní dva hudebníci. Baskytarista Geezer Butler z Black Sabbath a zpěvák Joe Duplanté z francouzské heavy metalové kapely Gojira. Ladies and gentlemen, americká kapela Mastodon, The Vanishing.

If you think this hasn't been something here at the studio,

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové diamanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Posloucháte pondělní premiéru anebo noční reprízu rokových démantů. Stále je s vámi Petr Zlámal. A teď si společně připijeme s jednou pekelnou stvůrou, se kterou bysme rozhodně chlastat neměli. Tu jsem z pekelné temnoty vytáhl na světlo boží z LPčka Band Out of Shape, vydaného v roce 1983 a nahraného kapelou Rainbow. Tehdy stálo mikrofonního stojanu Američan Joe Lynn Turner. Máme co oslavovat. Do popředí celosvětového zájmu se totiž po dlouhých letech opět dostal kytarový kouzelník Richie Blackmore, díky kterému sesterský YouTube kanál Rokové démanty překonal jeden milník, tedy více než 30 000 shlédnutí jediného kratičkého videa. Konkrétně se jedná o takzvané short video, vybízející hudby milovné publikum k napsání jejich nejoblíbenějšího sóla tohoto kytarového boha. Toto video atakuje hranici 32 000 přehrání a co je velmi potěšující, stále k němu přibývají nové typy, jeden dokonce až z Indonésie. Ale dost keců. Zachlastáme s tím ďáblem, neboť to byl právě on, kdo vymyslel elektrickou kytaru, pekelný to nástroj. Tak jo, kopneme jich do sebe hned několik. Kapela Rainbow, Drinking with the Devil.

Taky vám naskakovala husí kůže po celém těle? Tak takhle nelidsky se chová a vystupuje upír, kterého na svém posledním albu stvořila americká pětice Mastodon. Kurňa, něco mě kouslo. Cítím, jak země vysává krev. Tak nevím, jestli se za týden zase ozvu.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: vrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Jezu a Nobody's Diary. A začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, jak Melín od mixpultu a mikrofonu. A kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky Postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to je PIL, nebo je Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále, tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si jejich skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic Era 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem malohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem

Rockerem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety v dnešním vydání, bude tady Gary Newman a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a tak je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a jmenovaná skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City. To je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu o 8. Teď už příjemný psa dalšího vysílání, to jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Pěkný večer, je pondělí 9 hodin a na rádiu Hej začíná další díl pořadu Dark Wave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnes se už po deváté a zároveň naposledy vracíme do roku 1996. 9 pořadů nám nakonec nestačilo ani na úplné zmapování tehdejší gotické scény, ale snad ukázali, jak neobyčejně široký, pestrý a dobrodružný tenhle rok byl. Čeká nás posledních 24 zastavení. Přeji vám příjemný poslech.